0: odběr. Skyrock. Počasí.
1: Mokrý máj, vesto doleraj. Na Hané čekáme během pondělí doznívající déšť, zpočátku oblačno až zataženo, později až polojasno. Teploty už o pár stupňů vyšší, kolem 17 stupňů Celsia. Během nového týdne teploty porostou dál, postupně i nad 20 stupňů. Zpočátku však hlavně rána zůstanou chladná i s přízemními mrazíky.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: V pondělí s námi na našem rádiu vysílá astrolog Tonda Baudyš. Tondo, jaký bude tento týden?
2: Ahoj Lukáši, zdravím tebe i posluchače. Týden je to rychlý, zejména ve čtvrtek a pátek, jako kdyby se toho dělo příliš mnoho a příliš rychle. Pro citově založené posluchače, či spíše posluchačky, tu vidíme i tendenci k zamilovávání se, chce se mi říct, do kohokoliv. I tímto způsobem je tento týden vlastně ošemetný, než kvůli potenciálně prekérní. Bylo by výhodou,
1: co nám může pomoci,
2: držet dlouhodobé cíle, vědět, kam směřuji, co chci dosáhnout, protože jinak tento týden může člověku ty hračky hodně rozházet.
1: Díky za to, zrychlený a také plný lásky má být podle hvězd týden od 18. května. Každé pondělí s námi vysílá astrolog Tonda Baudyš. Díky za to.
2: Děkuju, zdravím.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock.
0: Skyrock.
3: Melodický rock, to je Skyrock.
0: Skyrock. Skyrock.

0: Firma S-Pro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned. Čeká vás fér jednání, hromada benefitů a fajn parta. Nekoukejte na nás z dálky. Pojďte jezdit k nám. Více na S-Pro SRO.cz v sekci pracovní příležitosti. S-Pro. Vaše nová práce.
1: Olomoucký report CZ.
2: Pořád se něco děje.
1: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
3: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
2: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Slyšíte to? To není potlesk. To jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste. Přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme. Do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější, pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Donio. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Skyrock.
2: Jsme soukromá rodinná stanice a podpořit nás můžete nejen svým poslechem, ale také propagací vašich výrobků a služeb na našich vlnách. Podívejte se na naše služby na stránku www.skymarketing.cz a dozvíte se víc.

Olomoucko, Rýmařovsko i Bruntálsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: Je vám garáž malá. Potřebujete pořádný pódium?
1: Skyrock a Olomoucký kraj hledají rockový radiotalent.
0: Vyhrajte nahrávání v Profi studiu, nasazení do našeho vysílání a letní festiáky. Ve hře je promo za 400 tisíc.
1: Nalezte kytary a pošlete přihlášku do konce května na radiotalent.cz.
2: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.

0: na Šumpersku na 100 FM.
1: Ahoj, já jsem Saša z kapely November Second a tohle je náš single Hold On To It. Díky moc rádiu Hana Skyrock, že podporuje naši muziku.

0: Nepodléhejte fejkům. Neseme ověřené zprávy. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: S námi víte, co se děje? Jsou tu zprávy. Podezření na zbytečné operace ve fakultní nemocnici Olomouc prověřuje vedle policie, nově také Všeobecná zdravotní pojišťovna. Zjišťují, zda v letech 2015 až 2025 nedostali někteří pacienti se srdečními problémy ve fakultní nemocnici Olomouc bezdůvodně podkožní defibrilátor. Nemocnice pochybení odmítá s tím, že lékaři vpravovali přístroje jen těm pacientům, kteří je skutečně potřebovali. Všeobecná zdravotní pojišťovna nyní kontroluje dokumentaci stovek klientů. Výsledky má mít na podzim, píše o tom ČTK a další detaily má web report.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Na prodej je známý kemp v Mohelnici. Jak píše deník, nabídku k odkupu kempu Morava dostalo i město. Jde o návrh na přednostní odkup. Zástupce města bude s vlastnickou firmou jednat.
2: Vysíláme aktuální zprávy.
1: 9 z 10 dětí se dostalo na čtyřletý obor středních škol hned v prvním kole přijímaček. Střední školy přijaly přesně 116 929 uchazečů. Kdo přijat nebyl, může se od 19. května hlásit do druhého kola přijímaček v systému Tipsy.cz.
0: Sport.
1: Fotbalisté Sigmy Olomouc zvítězili v úvodním utkání finále nadstavby o 7. až 10. místo v Karviné 3-1. Hanáci přitom od 12. minuty prohrávali po gólu Karviné. Ještě do přestávky ale vyrovnal Růsek. Po změně stran otočil skóre Lurving a v nastavení pečetil výhru Mikulenka. Sigma si tak do odvety veze dvoubrankový náskok.
0: Máme přehled.
2: Skyrock.
0: Počasí.
3: Mokrý máj, ve stodole ráj. Na Hané čekáme během pondělí doznívající déšť, zpočátku oblačno až zataženo, později až polojasno. Teploty už o pár stupňů vyšší, kolem 17 stupňů Celsia. Během nového týdne teploty porostou dál, postupně i nad 20 stupňů. Zpočátku však hlavně rána zůstanou chladná i s přízemními mrazíky.
4: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JK Kamen.cz

Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz. Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 18. květen se Skyrokem. Dnes mají malé narozeniny všechna rádia v České republice, Skyrok nevýmaje. 18. května 1923 se Československo stává druhou zemí v Evropě, kde probíhá rádiové vysílání. Program prvního vysílacího dne zajišťují členové orchestru Kina Sansusi, klavírista Karel Sergej Duda a operní pěvkyně Růžena Topinková. Program uvádí technik Vlach, který nejdříve ohlašuje jednotlivá hudební čísla a nakonec se s posluchači rozloučí příznačným pozdravem naslyšenou. Slyšet poprvé v tento den je o nejznámější kometě naší sluneční soustavy. Návrat Haleyovy komety se 18. května 1910 stal velkou událostí, která vyvolala pozornost vědecké i laické veřejnosti. Tvrdilo se, že by plyny z jejího ohonu dokonce mohly poškodit zemi a vyvolat nemoci. Kometa, pojmenovaná podle britského astronoma Edmunda Haleyho, nakonec proletěla kolem Země, aniž by byla zaznamenána nějaká zvláštní událost. Vědcům se ji aspoň podařilo poprvé vyfotografovat. Zářivou kometou ve světě hudby je legendární Buddy Holly. 18. května 1978 kina uvádí slavný film o jeho životě The Buddy Holly Story. Kvalitu filmu potvrzuje i získaný Oscar za nejlepší hudbu a nominaci na Oscara za hlavní mužskou roli pro představitele Buddy Holyho Gary Bazyho. Zpívajícím kytaristou pokračujeme doma. Stálici českého big beatu představuje skupina Katapult. Její kapelník Olda Říha dnes slaví narozeniny. A co děti, teda rockeři? Jasně, na Skyroku si máme kde hrát. Zítra se těším s dalšími perličkami z historie.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.

0: Dyton. Moderní deskový plot Style od Dytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned. Čeká vás fér jednání, hromada benefitů a fajn parta. Nekoukejte na nás z dálky. Pojďte jezdit k nám. Více na espro.sro.cz v sekci pracovní příležitosti. Espro. Vaše nová práce.
2: Píše se rok 1141, od vsi k městu. Příběh Prostějova, 885 let historie, začíná právě teď. Buďte u toho!

0: materiály pro zateplení fasád na e-shopu www.zofi.cz. Vše pro fasády na jednom místě, online a profi, www.zofi.cz.
1: Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.
2: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
3: Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto.

0: Trnavy. Forsberg.cz.
1: Děláme akce. Forsberg.cz.
0: Večírky i velké firemní eventy. Forsberg.cz.
1: Děláme akce.
2: Nejlepší rokový výběr.

0: Skyrock.
1: Skyrock.
0: Ten pravý a jediný jižanský rock. Raritní rockové songy, které na jiných stanicích nikdy neuslyšíte. Bluesové megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš rockový playlist bez kompromisu.
1: Skyrock.
0: Melodický rock každý den.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: V pondělí s námi na našem rádiu vysílá astrolog Tonda Baudyš. Tondo, jaký bude tento týden?
2: Ahoj Lukáši, zdravím tebe i posluchače. Týden je to rychlý, zejména ve čtvrtek a pátek, jako kdyby se toho dělo příliš mnoho a příliš rychle. Pro citově založené posluchače, či spíše posluchačky, tu vidím i tendenci k zamilovávání se, chce se mi říct, do kohokoliv. I tímto způsobem je tento týden vlastně ošemetný, než kvůli potenciálně prekérní.
1: Co nám může pomoci?
2: Bylo by výhodou držet dlouhodobé cíle, vědět, kam směřuji, co chci dosáhnout, protože jinak tento týden může člověku ty hračky hodně rozházet.
1: Díky za to, zrychlený a také plný lásky má být podle hvězd týden od 18. května. Každé pondělí s námi vysílá astrolog Tonda Baudyš. Díky za to.
2: Děkuju, zdravím.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock.
0: Skyrock.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Odbornost, kvalita, perspektiva. Střední škola technická a obchodní Kosinova 4 Olomouc. Ve druhém kole přijímacího řízení nabízíme perspektivní maturitní obory telekomunikace a mechanik strojů a zařízení a učební obor spojový mechanik. Pro kvalitní profesi Kosinku zvolte si www.kosinka.com.
7: Ráno, první doušek, ticho a káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
8: Přijďte do Slatěnic nasát pocit svobody. 23. května od 9 ráno startuje Motorfest. Čekají vás veteráni, supersporty, armáda, drifty, kaskadéři, atentát na Heidricha a provazochodci vysoko nad kostelem. Chybět nebude cymbálovka a večer hokej. Do Slatěnic zve starosta Mikmek.
9: Léto volá! Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
10: Pozor! Akce, kterou nesmíte propást. Galanterie Kolář nyní nabízí látky s potiskem maskáče za polovinu. Na pracovní kalhoty, batohy, celty i zástěry. Do lesa zapadnete, ve městě zaujmete. Ubivo je, všechno je. Prodejny Olomouc, Šternberg, Prostějov a web galanteriekolar.cz.
11: 14. ročníku festivalu Roková horka tentokrát požehná sám vládce temnoty. 6.6.2026 se o tvou duši budou ucházet skupiny Futurum s Romanem Dragounem, Hudba Praha, AC/DC, Bon Scott Memorial Band, Rustyhead, Metallica z Polska, Osmosis a Vítkovo kvarteto.
12: Ahoj kamarádi, tady Jirka Růžek z Vítkova kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
11: Roková horka CZ, 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.
0: Skyrock.
13: Olomoucko, Boskovicko i Hranicko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: spolu zesílíme náš nejlepší rokový výběr. Skyrock. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Vítejte u zpráv. Je pondělí 18. května. Jak umělá inteligence promění kulturu? Konferenci na toto téma pořádá v Olomouci Moravské divadlo a Moravská filharmonie Olomouc. Akce v rámci festivalu Divadelní flóra proběhne ve čtvrtek v novém kulturně edukačním centru v areálu Střední školy grafiky a médií v Olomouci. Informuje o tom Moravské divadlo.cz. Nucené vysídlení Drahanska za války mapuje muzeum a galerie v Prostějově. Otevře ve čtvrtek putovní výstavu Donuceni odejít, která mapuje nucené vystěhování Drahanské vrchoviny v letech 1940 až 45. Jde o dosud nejucelenější prezentaci tohoto masivního přesunu obyvatel za nacistické okupace. Sport. Čeští házenkáři v odvetě play-off kvalifikace o mistrovství světa prohráli ve Francii 31-36 a na šampionát nepostoupili. Svěřenci trenérů Kubeše a Bruny už po středečním debaklu 26-37 v úvodním domácím duelu ztratili reálnou naději na účast na závěrečném turnaji.
2: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
3: Počasí. Počasí od pondělí až do pátku pro vás právě teď. Víme, jak bude. Dnes polojasno anebo oblačno, odpoledne místy i skoro jasno, denní teploty kolem 17 stupňů. Zítřejší počasí polojasné nebo oblačné, místy i přehaňkové, má se oteplit na 20 až 21 stupňů. Ve středu zpočátku polojasno, následně až oblačno 18 stupňů. Ve čtvrtek a pátek by oblačnosti mohlo být méně, do hory se má více dostat sluníčko a teploty kolem 21 stupňů Celsia.
4: Doprava.
3: Ranní bouračka mezi Olomoucí a Šternberkem, policie u Prostějova, také na nájezdu na D55 u Otrokovic. Víme, jak se jezdí tady. Ranní nehoda se šetří mezi Olomoucí a Šternberkem před odbočkou na Bohuňovice a kolem policejních hlídek spolu projíždíme v Olomouci na Lipenské ukruháče mezi Prostějovem a Mostkovicemi a taky na nájezdu na 30. kilometru D55 u Otrokovic. Zdravíme do všech aut a značek Passaty, Yarisy, Tucsony i Octavie. S námi to ráno na cestách žije.
4: Nejlepší rokový výběr
5: Skyrock.

0: Zdiví. Skyrock uvádí horoskopy pro dnešní den.
1: Berani, dneska si užíváte menší i větší úspěchy. Býci, vy dostanete lekci, která vás ovšem posune dál. Blíženci, opět se vám potvrdím, že někdy je lepší mlčet. Hradci, pro jistotu se obrňte trpělivostí a klidem. Lvi, všechno si umíte zorganizovat s jistotou sobě vlastní. Pany, i když jsou termíny šibeniční, svoje úkoly dokončíte. Váhy, vy si dneska domluvíte a vyladíte spoustu věcí. Štíři, vypusťte z hlavy veškerá trápení. Střelci, vždycky se vyplatí, když jednáte na rovinu. Kozorozi, jsou před vámi velmi zajímavé výzvy. Vodnáři, dnešek přeje novým startům. A co my ryby? Prý zažíváme tvůrčí rozmach, takže se možná pustíme do nových plánů.
0: Hvězdy ví. Předpověď pro vaše znamení vysíláme každý den v tomto čase. To jsou horoskopy na Skyrocku.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
4: Super sraz. Pauli Garant, Dirty Blondies, Kapitán Demo, No Name, Valda Gang. Síla beatu, síla chuti, síla Zubra. Prostě hudba, co má říct. Doraž se smečkou a zažij nový koncept festivalu Zubr sraz. 6. června v pivovaru Zubr.
5: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
6: Uničovské kulturní léto 2026. To je spousta skvělé hudby a té nejlepší zábavy. Zahajujeme 11. a 12. června v Městském parku v Uničově. Olympic, No Name, Proteus, Komunál a Doga. Dva dny hudby, hvězd a skvělé atmosféry. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
7: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v jednom jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
8: Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2,5 tisíc korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
9: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
12: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
13: Velká Morava Fest Přerov 2026. 11. července Park Michalov a skvělá muzika. Richard Miller, Michal David, Kristýna, Adam Ďurica, Petr Kolář, Cameron a Marpo. Si do konce května vstupenku pro dva a získáte speciální májovou slevu. A to se vyplatí. Kupujte vstupenky ještě dnes. Velká Morava Fest CZ.
14: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
15: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
14: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
15: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.

Skyrock. To jsou nejen výkonné vysílače na střední Moravě, ale také online poslech kdekoliv mimo náš FM signál. www.skyrock.cz. Nalaďte si nás doma, v práci nebo v autě. Přejeme stále dobrý den. Skyrock.

0: Švýcarský nožíky jsou sice fajn do kapsy, ale nás teď zajímají jen nabroušený brusle a řezání do živýho na ledě v Curychu. A my u toho nesmíme chybět. Posloucháte Radio Haná Skyrock a tohle je váš hokejovej nářez z mistrovství světa.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
2: Dobrý den, kontrola jízdenek.
3: Je, dobrý den, jízdenku nemám, ale mám vstupenku na dnešní hokejový zápas. Stačí to?
2: Jasně, že to stačí. Šťastnou cestu a doufám, že vaše vyhrají.
3: Takhle se může odehrávat setkání s revizorem ve švýcarské MHD. Skutečně, fanoušci jezdí po Curychu a Friburgu v den utkání zdarma a vstupenka na stadion je zároveň i jízdenkou. Holt, Švýcaři se o své fanoušky umí postarat. A my se staráme o pravidelný přísun česko-švýcarského slovníku. Takže až při večerním duelu Česko-Švédsko u televize od 20.20 uslyšíte tohle.
4: Šíri, kouštěne brle.
3: Znamená to jediné.
5: Hej, rozhačí, kup si brejle!
4: Číri, kouštěné brýle!
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu.
6: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
7: Olomoucko, Kroměřížsko i Zlínsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Každý rocker chce mít přehled. Zesilte si další nové zprávy na Skyrocku a také po 8. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Dobré ráno. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď. Jsou tu zprávy. Je pondělí 18. května. Před očima se nám promění Stupkova ulice v Olomouci. Dnes začnou stavební úpravy silnice a ty ve dvou etapách potrvají do konce letních prázdnin. Během stavby tu bude odkloněná doprava.
2: Oprava ulice zahrnuje výměnu živičného povrchu, vyvýšení dvou křižovatek s přechody pro chodce, rekonstrukci chodníků a úpravy 4 autobusových zastávek. Současně bude téměř po celé délce ulice změněn režim parkování z podélných na kolmá stání. Vznikne tu 92 parkovacích stání, z toho 20 zcela nových.
1: Vysvětluje mluvčí města Olomouce Jan Horejš.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Omezení parkování u nemocnice v Boskovicích. Úprava přichází kvůli tomu, že tu auta stála i týdny. Na 6 ze 7 parkovišť bude v pracovní dny nově platit omezení mezi 7 a 15 hodinou. Bude tu parkování s kotoučem, a to na maximálně 4 hodiny, píše o tom Deník. Sledujeme případ ukradené lebky svaté Zdislavy. Od nás víte, že policie zadržela 35-letého muže, který minulý týden relikvii ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí. Zalil ji do betonu a chtěl ji hodit do řeky. Nesouhlasil s jejím vystavováním. Policie lebku získala a expertům se ji podařilo bez poškození vyprostit z betonu. Relikvii čekají restaurátorské práce.
3: To, že je lebka vysvobozená z betonového příkrovu, to mě velmi těší. Vidím, že to pokračuje všechno dobře. Kdy bude lebka vystavena a zde bude vystavena, v jaké podobě, to ještě nedokážu říct, protože bychom rádi sestavili komisi spolu s Libereckým krajem, farností a biskupstvím, abychom se zamysleli nad právě budoucností prezentace lebky svaté Zdislavy.
1: Reagoval pro ČTK pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
0: Sport.
1: 28. kolo odehrála Moravskoslezská fotbalová liga a jak se včera dařilo klubům z našeho regionu? Uničov doma remizoval 3-3 s Třincem a v tabulce je na 5. místě. Béčko olomoucké Sigmy doma taky remizovalo 3-3, a to s Vítkovicemi, a je 6. Stříbro vybojoval na závodě světového poháru v moderním pětiboji v Bulharsku Matěj Lukeš. V elitním seriálu se mu to povedlo podruhé. Tentokrát 24-letý reprezentant těsně nestačil na Korejce So Chang-wana.
4: Čeká nás tento týden sluníčko, mraky a nebo spíše přehánky? No tak nějak všechno dohromady. Více právě teď víme, jak bude. Dnešní teploty mezi 16 a 18 stupni Celsia a pondělí polojasné nebo oblačné, odpoledne místy i skoro jasné. Zítra se má oteplit na 19 až 21 stupňů. Úterní počasí polojasné nebo oblačné, místy i přehánkové. Ve středu zpočátku polojasno, následně až oblačno, 18 stupňů. Ve čtvrtek a v pátek mají být teploty kolem 20 stupňů Celsia. Oblačnosti méně a ukázat se má sluníčko.
5: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JKKamen.cz.
0: Doprava.
4: Bouračka v Olomouci, také na D1 u Kojetína a policie v Plumlově. Víme, jak se jezdí tady. Pozor na ranní nehody. Auto srazilo cyklistu v Olomouci na Volkrovce, kousek za přejezdem. Už od nás také víte o nehodě dvou osobáků mezi Olomoucí a Šternberkem u odbočky na Bohuňovice. Tahle nehoda už by provozu příliš bránit neměla. A další bouračka je na exitu 253 D1 u Kojetína ve směru na Vyškov. A pozor ještě na policejní hlídku. Momentálně pomáhá a chrání na Prostějovsku v Plumlově na ulici Boskovická. We'll be right back.

0: Skyrock Kalendárium.
1: Je pondělí 18. května, slavíme Mezinárodní den muzeí. V kalendáři nacházíme jméno Nataša a narozeniny má herec Karel Roden nebo režisér mimo jiné i této komedie. Poznáváte?
2: Furt králíka, každý den máme králíka.
1: Ano, Slunce Seno, tedy režisér Zdeněk Troška, dneska 73. narozky.
2: Ani pinga to už nežere.
1: Ať máte den k sežrání, přeje celá naše rádiová parta v pondělí 18. května.
0: Kalendárium.
3: Hele, vyšla nová kaplinka.
4: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
5: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
4: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
5: Jasně, romantický útěk v praxi.
6: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.

0: materiály pro zateplení fasád na e-shopu www.zofi.cz. Vše pro fasády na jednom místě, online a profi, www.zofi.cz.
1: Olomoucký report CZ.
2: Pořád se něco děje.
1: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
5: Výstava živé pasti ve sbírkových sklenících ve Smetanových sadech představí pestrý svět masožravých rostlin. Prodejní výstava nabídne možnost rostliny zakoupit i získat rady k jejich pěstování. Od 23. května do 7. června v Olomouci.
6: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty sluší všude přitom.
7: Moderní deskový plot Style od Dytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
8: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
9: Aha.
8: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
9: A co SSB?
8: SSB? Co je SSB?
9: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
8: A to je nějaká nová investice?
9: To je stavební spoření od Buřinky.
8: Aha, a kde se to dá stáhnout?
9: No normálně v Georgii.
10: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
11: To je.
12: Dobravárt, vezeme vám pračku.
11: A co teď?
12: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
11: No tak to si rozumíme.
13: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: V pondělí s námi na našem rádiu vysílá astrolog Tonda Baudyš. Tondo, jaký bude tento týden?
2: Ahoj Lukáši, zdravím tebe i posluchače. Týden je to rychlý, zejména ve čtvrtek a pátek, jako kdyby se toho dělo příliš mnoho a příliš rychle. Pro citově založené posluchače, či spíše posluchačky, tu vidím i tendenci k zamilovávání se, chce se mi říct, do kohokoliv. I tímto způsobem je tento týden vlastně ošemetný, než kvůli potenciálně prekérní.
1: Co nám může pomoci?
2: Bylo by výhodou držet dlouhodobé cíle, vědět, kam směřuji, co chci dosáhnout, protože jinak tento týden může člověku ty hračky hodně rozházet.
1: Díky za to, zrychlený a také plný lásky má být podle hvězd týden od 18. května. Každé pondělí s námi vysílá astrolog Tonda Baudyš. Díky za to.
2: Děkuju. Zdravím.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
4: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
5: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
7: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
6: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
7: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
8: Přijďte do Slatěnic nasát pocit svobody. 23. května od 9 ráno startuje Motorfest. Čekají vás veteráni, supersporty, armáda, drifty, kaskadéři, atentát na Heidricha a provazochodci vysoko nad kostelem. Chybět nebude cymbálovka a večer hokej. Do Slatěnic zve starosta Mikmek.
9: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
10: Objednej a už to letí.
11: Postřelmovský festáček je tady. Tuto sobotu rozezní fotbalové hřiště v Postřelmově dětský smích. Čeká vás spousta atrakcí, diskotéka s maskoty, fire show nebo vystoupení Alexandry Nové a kapely The Reason. Postřelmovský festáček tuto sobotu od 9 hodin ráno na fotbalovém hřišti v Postřelmově.
12: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
13: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Další rocková hodina je za námi. A Skyrock vám i po deváté zahraje přesně tak, jak to máte rádi.
1: Skyrock.
0: Teď zprávy, počasí a doprava.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Posloucháte zprávy, je pondělí 18. května. Jdeme za volant. V Olomouci dnes strážníci hlídají dodržování povolené rychlosti. S radarem kontrolují 4 ulice, Lazeckou, Náves Svobody, Švajcerovu a Střední Novosadskou. Vyzývají k bezpečné jízdě. Své cesty dá do pořádku Blansko. Začalo s rozsáhlou opravou silnic, na kterou vyčlenilo 6 milionů korun. Práce odstartovaly v centru města a postupně se přesunou do Starého Blanska a místních částí. Potrvají asi do půlky letních prázdnin. Dvě velké akce na českých silnicích plánuje v červnu policie. 2. až 6. června chystá akci Two Wheelers. Zaměří se na řidiče motocyklů, kol a elektrokoloběžek. Kontrolovat budou rychlost, jízdu i ochranné pomůcky. A na řidiče aut se zaměří policisté v pátek 19. června. Plánují 24-hodinový maraton. Tentokrát nepůjde o kontrolu dodržování povolené rychlosti řidičů, ale zda řidiči neusedli za volant pod vlivem alkoholu nebo drog.
0: Mistrovství světa v hokeji.
2: Třetí utkání českých hokejistů na mistrovství světa ve Švýcarsku. Tým touží po nápravě šokující sobotní porážky 2-3 v prodloužení se Slovinci. Uvidíme, zda se to českým hokejistům povede. Dnes vyzvou Švédsko od 20 hodin 20 minut.
0: Máme přehled.
1: Skyrock.
0: Počasí.
3: Počasí od pondělí až do pátku pro vás právě teď. Víme, jak bude dnes polojasno anebo oblačno, odpoledne místy i skoro jasno, denní teploty kolem 17 stupňů. Zítřejší počasí polojasné nebo oblačné, místy i přehaňkové, má se oteplit na 20 až 21 stupňů. Ve středu zpočátku polojasno, následně až oblačno 18 stupňů. Ve čtvrtek a pátek by oblačnosti mohlo být méně, do hory se má více dostat sluníčko a teploty kolem 21 stupňů Celsia.
0: Doprava.
3: Blesková doprava mimo jiné z Olomouce, zde jedničky také z Přerova pro vás právě teď. V Olomouci silný pondělní provoz hlásíte na Lipenské, Velkomoravské, také na Hodolanské. Tady počítáme se zdržením. Bouračka dvou osobáků se dál odstraňuje na exitu 253 D1 u Květína ve směru na Vyškov. Policie zastavuje v Napajedlech na ulici Nádražní, další hlídka v Přerově u Oby na Polní nebo mezi Mohelnicí a Zábřehem na obchvatu z Vole. Pozor na rychlost. Zdravíme do všech aut a značek Passaty, Yarisy, Tucson, Octavie, s námi to i v pondělí na cestách žije.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz. Posloucháte Skyrock. Skyrock.
1: I think it's time for a bit of cigar box boo-boo.

0: Pozor, akce, kterou nesmíte propást. Galanterie Kolář nyní nabízí látky s potiskem maskáče za polovinu. Na pracovní kalhoty, batohy, celty i zástěry. Do lesa zapadnete, ve městě zaujmete. U Bivoje všechno je. Prodejny Olomouc, Šternberg, Prostějov a web galanteriekolar.cz.
1: Zubr sraz, síla ohně, vůně kouře, šťavnaté maso, rozpálený grill. Doraž se svojí smečkou na grilovací workshop. Na oheň hodíme celýho bejka a zalejem to pivem. Zažij nový koncept festivalu Zubr sraz. 6. června v pivovaru Zubr.
0: Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.
2: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gape z Olomouce praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gape.
3: Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
4: Hele, vyšla nová kaplinka.
5: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
4: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
5: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
4: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
6: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
7: Slyšíte to? To není potlesk. To jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste. Přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme. Do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Donio. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
8: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
10: 14. ročníku festivalu Roková horka tentokrát požehná sám vládce temnoty. 6.6.2026 se o tvou duši budou ucházet skupiny Futurum s Romanem Dragounem, Hudba Praha, AC/DC, Bon Scott Memorial Band, Rustyhead, Metallica z Polska, Osmosis a Vítkovo kvarteto.
11: Ahoj kamarádi, tady Jirka Růžek z Vítkova kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
10: Roková horka CZ, 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.
12: Nejlepší rokový výběr.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Dopravní zprávy vysíláme vždy po zprávách a počasí. Nehody, uzavírky, policejní hlídky. Dopravní zprávy na Skyrocku tady budou hned po celé. Šťastnou cestu a buďte s námi. Skyrock.

0: Mám garáž malá. Potřebujete pořádný pódium?
1: Skyrock a Olomoucký kraj hledají rockový radiotalent.
0: Vyhrajte nahrávání v Profi studiu, nasazení do našeho vysílání a letní festiáky. Ve hře je promo za 400 tisíc.
1: Nalezte kytary a pošlete přihlášku do konce května na radiotalent.cz.
2: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
3: Skyrock.
4: Skyrock.

0: Pěkné rokové dopoledne. Ladíte Skyrock, který vás bude bavit i po 10. hodině.
1: Skyrock.
0: Teď vysíláme zprávy.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Neseme další várku informací. Vzpomínáte na natáčení akčních scén loni v Olomouci? Film Stav odpojen, plný automobilových honiček v olomouckých ulicích, v hlavních rolích s Albertem Čubou a Andreou Mohylovou, jde do kin. Ve čtvrtek bude v kině Metropol, píše o tom Report.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Čistá jsou před koupací sezónou jezera Poděbrady u Olomouce a vodní nádrž Plumlov u Prostějova. Hygienici provedli první letošní kontrolní odběry vody a obě přírodní koupaliště mají vodu vhodnou ke koupání. Další kontroly budou v následujících týdnech. Obyvatelé Česka dluží víc a víc. V prvním čtvrtletí tohoto roku vzrostl jejich dluh meziročně o 14% na 4 biliony 220 miliard korun. Objem nespláceného dluhu je asi 38 miliard, píše ČTK. Největší objem mají dluhy na bydlení, a to 3,5 bilionu. A banky na bydlení půjčují. V dubnu poskytly banky a stavební spořitelny hypoteční úvěry za 61,5 miliardy korun. Je to o desetinu víc než před měsícem a pro dvojnásobně víc než před rokem.
0: Sport.
2: Startuje kvalifikace na tenisový French Open. Do hlavní fáze soutěže pařížského Grand Slamu se pokusí probojovat také hráč prostějovského klubu Dalibor Svrčina. První kolo kvalifikace hraje dnes po 13. hodině. Vyzve Nizozemce Dena Udena.
1: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Počasí.
3: Čeká nás tento týden sluníčko, mraky a nebo spíše přehaňky? No tak nějak všechno dohromady. Více právě teď víme, jak bude. Dnešní teploty mezi 16 a 18 stupni Celsia, pondělí polojasné nebo oblačné, odpoledne místy i skoro jasné. Zítra se má oteplit na 19 až 21 stupňů. Úterní počasí polojasné nebo oblačné, místy i přehaňkové. Ve středu zpočátku polojasno, následně až oblačno, 18 stupňů. Ve čtvrtek a v pátek mají být teploty kolem 20 stupňů Celsia, oblačnosti méně a ukázat se má sluníčko.
4: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JKKamen.cz.
0: Doprava.
3: Policie v Olomouci, taky na dálnici mezi Olomoucí a Mohelnicí a nehoda mezi Hranicemi a Valmezem. Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci policejní radary na Lazecké, na Návsi Svobody, taky na Švajcarce policie hlásíte i na Střední Novosadské. Další hlídky jsou na dálnici z Olomouce na Mohelnici u Litovle na 253. kilometru anebo v Přerově chytají na Hulínské ulici na kraji města u odbočky na Lověšice. A pozor na hromadnou nehodu a tří osobáků mezi Hranicemi a Valmezem. Policie řídí provoz u Hustopečí nad Bečvou. Šťastnou cestu a hezké pondělní dopoledne.

0: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
1: Píše se rok 1141, od vsi k městu. Příběh Prostějova, 885 let historie, začíná právě teď. Buďte u toho.
2: Horko se blíží, buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
3: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned. Čeká vás fér jednání, hromada benefitů a fajn parta. Nekoukejte na nás z dálky. Pojďte jezdit k nám. Více na espro.sro.cz v sekci pracovní příležitosti. Espro. Vaše nová práce.
4: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
5: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
4: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
5: To zní dobře, úplně mě to zahřálo uploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
4: Jsme tu pro vás již 20 let.
5: Jezírka Banat.cz.
6: Hele, vyšla nová kaplinka.
7: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
6: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
7: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
6: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
8: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.

0: oslavy. Forsberg.cz.
1: Děláme akce. Forsberg.cz.
0: Večírky i velké firemní eventy. Forsberg.cz.
1: Děláme akce.
2: Nejlepší rokový výběr.

0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
1: Zprávy rychle, stručně a spolehlivě.
2: Infoservis vysíláme na Skyrocku během dne každou celou.
1: A tak s námi vždy víte, co se děje v Olomouckém kraji, v Česku i ve světě. A vždy přidáme i sportovní aktuality.
2: Zprávy na Skyrocku hned po celé.
1: Tak nás laďte dál.

0: pokaziť.
1: Co se kde deje, to víme, rádi se podělíme. Olomoucké kinometropol promítá krasobruslařské drama Šampion. Děj se odehrává v socialistickém Československu 70. let. Hlavní postavou je fenomén sportovec Ondřej Nepela. Tak se můžete podívat do olomouckého metropolu dneska. A jinak taky pozor, ve čtvrtek se v metropolu chystá velmi originální promítání, bude to akční film Stav odpojen, jde o nízkorozpočtovou punkovou poctu béčkovým akčňákům z 80. a 90. let. Snímek mimo jiné vznikal i tady u nás v Olomouci a po projekci bude následovat i pohled do zákulisí natáčení. Už ve čtvrtek 21. května Stav odpojen v olomouckém metropolu. Také zveme na úterní kvízové večery v olomouckém letňáku. Začátek bude také zítra od 6:30. Konkrétně zítra je téma kultovní hlášky z filmů a seriálů. A ještě hrad Helštín, ten hlásí, že v rámci Mezinárodního dne muzeí je dnes vstup do hradu zdarma. To až do 18 hodin. Na Helštíně nás čeká i ve všední den atmosféra středověku a překrásné výhlídky.
0: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Cítíte to? Rozbušené srdce. Spocené dlaně. Radost, víra a napětí na každém kroku.
1: Jo, tohle je hokej.
3: Mistrovství světa ve Švýcarsku je tady a s námi jste v centru dění.
4: Výsledky, emoce, zákulisní drby, atmosféra i ověřené info.
5: No to určitě.
6: Jo, určitě.
5: Určitě.
3: Brousíme brusle,
4: ladíme formu
3: a od 15. května až do poslední sirény servírujeme pořádnou dávku hokeje.
4: Nejlepší hokejové info
3: každý den na tomto rádiu,
4: protože
7: tento měsíc je trenérem úplně každý.
8: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
9: Chcete být vidět a slyšet v Olomouci a okolí? Máte skvělou akci nebo inzerci? Tipy, kam vyrazit, vám přináší tištěný měsíčník pro Olomouc a okolí Akce Zábava. Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce zavináč akcezabava.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Odbornost, kvalita, perspektiva. Střední škola technická a obchodní Kosinova 4 Olomouc. Ve druhém kole přijímacího řízení nabízíme perspektivní maturitní obory telekomunikace a mechanik strojů a zařízení a učební obor spojový mechanik. Pro kvalitní profesi Kosinku zvolte si www.kosinka.com.
12: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
13: Postřelmovský festáček je tady. Tuto sobotu rozezní fotbalové hřiště v Postřelmově dětský smích. Čeká vás spousta atrakcí, diskotéka s maskoty, fire show nebo vystoupení Alexandry Nové a kapely The Reason. Postřelmovský festáček tuto sobotu od 9 hodin ráno na fotbalovém hřišti v Postřelmově.
14: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty sluší všude přitom, Tyton.
15: Moderní deskový plot Style od Tytonu, nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
16: Velká Morava Fest Přerov 2026. 11. července, Park Michalov a skvělá muzika. Richard Miller,

0: si do konce května vstupenku pro dva a získáte speciální májovou slevu. A to se vyplatí. Kupujte vstupenky ještě dnes. Velká Morava Fest CZ.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.

0: Posloucháte Dopolední Skyrock. Další rockovou muziku pro vás máme i po 11. hodině. Skyrock. Co se děje v našem regionu? Jaké bude počasí? Zesilte si zprávy. Jsme Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Vítejte u dalších zpráv. Startuje proměna Stupkovy ulice v Olomouci. Dnes začínají stavební úpravy silnice a ty ve dvou etapách potrvají do konce letních prázdnin. Během stavby tu bude odkloněná doprava.
2: Oprava ulice zahrnuje výměnu živičného povrchu, vyvýšení dvou křižovatek z přechody pro chodce, rekonstrukci chodníků a úpravy 4 autobusových zastávek. Současně bude téměř po celé délce ulice změněn režim parkování z podélných na kolmá stání. Vznikne tu 92 parkovacích stání, z toho 20 zcela nových.
1: Přiblížil mluvčí města Olomouce Jan Horejš.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Omezení parkování u nemocnice v Boskovicích. Úprava přichází kvůli tomu, že tu auta stála i týdny. Na 6 ze 7 místních parkovišť bude v pracovní dny nově platit omezení mezi 7 a 15 hodinou. Budeme tu moci parkovat s parkovacím kotoučem, a to maximálně na 4 hodiny. Přiznání ve fotbalové korupční kauze. Záložník Karviné Samuel Šigut a dalších 12 obviněných v kauze ovlivňování fotbalových zápasů kvůli sázkám se policii přiznalo k manipulaci zápasů a úplatkářství, píše ČTK. Připomeneme, že v kauze bylo na konci března obviněno 32 lidí. Fotbalová asociace ve věci vede 47 disciplinárních řízení. Do kauzy je podle ČTK zapojeno několik hráčů z první ligy, vedle Samuela Šiguta i například olomoucký Jakub Elbl či ostravský David Látal. Sport. Aktuální tenisová jednička, olomoucká rodačka Karolína Muchová, se vrátila do první desítky světového žebříčku. Aktualizovaný žebříček WTA ukázal posun Karolíny z 11. na 10. příčku.
3: Představte si, na hřebenech jižní Šumavy jsme si o víkendu mohli postavit menšího sněhuláka. No vážně, tam to ještě sypalo. Víme, jak bude, tady u nás na Moravě žádné srážky nebo nějaká výraznější oblačnost. K tomu dneska a zítra naměříme zhruba 15 až 17 stupňů a pak v polovině týdne to ještě povyskočí. Od středy dál bude více jak 20 stupňů a není vyloučeno, že o víkendu tam potom cinkne letních 25.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. Víme, že v Olomouci začala rekonstrukce na tabuláku na ulici Stupkova. Omezení pro řidiče i pro MHD tady bude trvat až do srpna. Další podrobnosti najdeme na webu report.cz. Jinak policejní hlídku nám v Olomouci hlásíte na Přerovské, v Prostějově za Olomouckou, v Hulíně na Holešovské, kousek od Otrokovic na trase na Pajdla z Pitihněv, anebo taky v Mohelnici na Třebovské. A prý ještě číhají u Hřebečského tunelu. Tak hlavně šťastnou cestu bez nehod a bez pokut.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 18. květen se Skyrokem. Dnes mají malé narozeniny všechna rádia v České republice, Skyrok nevýmaje. 18. května 1923 se Československo stává druhou zemí v Evropě, kde probíhá rádiové vysílání. Program prvního vysílacího dne zajišťují členové orchestru Kina Sansusi, klavírista Karel Sergej Duda a operní pěvkyně Růžena Topinková. Program uvádí technik Vlach, který nejdříve ohlašuje jednotlivá hudební čísla a nakonec se s posluchači rozloučí příznačným pozdravem naslyšenou. Slyšet poprvé v tento den je o nejznámější kometě naší sluneční soustavy. Návrat Haleyovy komety se 18. května 1910 stal velkou událostí, která vyvolala pozornost vědecké i laické veřejnosti. Tvrdilo se, že by plyny z jejího ohonu dokonce mohly poškodit zemi a vyvolat nemoci. Kometa, pojmenovaná podle britského astronoma Edmunda Haleyho, nakonec proletěla kolem Země, aniž by byla zaznamenána nějaká zvláštní událost. Vědcům se ji aspoň podařilo poprvé vyfotografovat. Zářivou kometou ve světě hudby je legendární Buddy Holly. 18. května 1978 kina uvádí slavný film o jeho životě The Buddy Holly Story. Kvalitu filmu potvrzuje i získaný Oscar za nejlepší hudbu a nominaci na Oscara za hlavní mužskou roli pro představitele Buddy Holyho Gary Bazyho. Zpívajícím kytaristou pokračujeme doma. Stálici českého big beatu představuje skupina Katapult. Její kapelník Olda Říha dnes slaví narozeniny. A co děti, teda rockeři? Jasně, na Skyroku si máme kde hrát. Zítra se těším s dalšími perličkami z historie.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
2: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz

0: pro zateplení fasád na e-shopu www.zofi.cz. Vše pro fasády na jednom místě, online a profi, www.zofi.cz.
1: Zubr sraz. Troufneš si přetlačit zubra? Rozdáš si to s jiným v páce? Neuhneš soupeři pohledem? A nebo chceš zažít ledové peklo? Pokud jo, tak vezmi smečku a doražte do Zubr Arény. Zažij nový koncept festivalu Zubr sraz. 6. června v pivovaru Zubr.
2: Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
4: Country, tramp, bluegrass a folk festival Horecké struny se blíží. Už 22. a 23. května v Horce nad Moravou. Letos vám zahrají Zajatci, Vítkův sextet, Arest, THS Brzdaři, Hudlaři a další. Hrajeme za každého počasí a neb super dva dny pod širým nebem pro celou rodinu. Přijďte na country, tramp, bluegrass a folk festival Horecké struny. Areál na Sokolce, Horka nad Moravou, 22. a 23. května.
5: Skyrock.
1: Nejlepší rokový výběr.
5: Posloucháte Skyrock. Skyrock.

0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
1: Roková muzika od A do Z. To je pořád Roková abeceda, který vysíláme na tomto rádiu každý den po 10., 14. a 18. hodině. Připomeňte si největší rokové pecky v pořadu Roková abeceda. Každý den jedině na Skyrocku.

0: brusle a řezání do živýho na ledě v Curychu a my u toho nesmíme chybět. Posloucháte Radio Haná Skyrock a tohle je váš hokejovej nářez z mistrovství světa.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservice.
2: Dobrý den, kontrola jízdenek.
3: Je, dobrý den, jízdenku nemám, ale mám vstupenku na dnešní hokejový zápas. Stačí to?
2: Jasně, že to stačí. Šťastnou cestu a doufám, že vaši vyhrají.
3: Takhle se může odehrávat setkání s revizorem ve švýcarské MHD. Skutečně, fanoušci jezdí po Curychu a Freiburgu v den utkání zdarma a vstupenka na stadion je zároveň i jízdenkou. Holt, Švýcaři se o své fanoušky umí postarat. A my se staráme o pravidelný přísun česko-švýcarského slovníku. Takže až při večerním duelu Česko-Švédsko u televize od 20.20 uslyšíte tohle.
4: Cheery, kaufte brille.
3: Znamená to jediné.
5: Hej, rozhačí, kup si brejle!
4: Cheery, kaufte brille!
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu.
6: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
7: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
8: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
9: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
10: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
11: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
10: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
11: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradí do ruky CZ.
12: Přijďte do Slatěnic nasát pocit svobody. 23. května od 9 ráno startuje Motorfest. Čekají vás veteráni, supersporty, armáda, drifty, kaskadéři, atentát na Heidricha a provazochodci vysoko nad kostelem. Chybět nebude cymbálovka a večer hokej. Do Slatěnic zve starosta Mikmek.
13: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
14: Objednej a už to leží.
15: Co to je?
16: Dopravárt, vezeme vám pračku.
15: A co teď?
16: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
15: No tak to si rozumíme.
17: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.

0: assassins anyway, my friend.
1: A teď už další rokovka pro lepší náladu.
2: Skyrock.

0: Dobré poledne. Jsme rádi, že ladíte Skyrock. Připravené jsou další zprávy a po 12. hodině u oběda naservírujeme ten nejlepší rockový výběr. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Pozor na falešné SMSky, oznámení o dopravním přestupku. Tak začínala SMS s výzvou k uhrazení pokuty, kterou obdržela 36-letá žena. Falešnou pokutu uhradila a pak se s podezřením na podvod obrátila na olomouckou policii.
2: Poškozená tomu uvěřila a dokonce domnělou pokutu uhradila dvakrát z důvodu, že první pokus údajně neproběhl. Žena tak přišla o 11,5 tisíce korun. Případ prověřujeme pro podezření ze spáchání přečinu podvod.
1: Popisuje případ za policii komisařka Ivana Skoupilová a v podobných situacích opět apeluje na každého.
2: Znovu apelujeme na občany, aby na podobné zprávy nereagovali. Žádný státní orgán ani policie vás nebude o zaplacení pokuty informovat SMS zprávou. Než zaplatíte, informace si vždy ověřte. Zda se nejedná o podvod, si můžete ověřit také na našem webu www.panprokoukl.cz.
1: Vozovku na D46C dává do pořádku ředitelství silnic a dálnic, spustilo opravu asfaltu mezi Olomouckým a Jihomoravským krajem. Proto bude dálnice vedena zúžením do jednoho pruhu v každém směru. Práce potrvá 26 dní a začíná u Drysic na Vyškovsku ve směru na Olomouc.
0: Hlas lidu.
1: Prezident Petr Pavel si pohoršil v očích veřejnosti. Od občanů dostal v průzkumu agentury Stemmark průměrnou známku 2,9. O rok dřív dostal známku za své vystupování v čele státu 2,6. V hodnocení polistopadových prezidentů je nyní třetí za Václavem Havlem a Václavem Klausem.
0: Mistrovství světa v hokeji.
1: Třetí utkání českých hokejistů na mistrovství světa ve Švýcarsku. Tým touží po nápravě šokující sobotní porážky 2-3 v prodloužení se Slovinci. Uvidíme, zda se to českým hokejistům povede. Dnes vyzvou Švédsko od 20 hodin 20 minut.
0: Máme přehled.
3: Skyrock.
0: Počasí.
4: Víme, jak bude, víme, že po několika chladnějších dnech to zase vypadá na návrat jarního počasí. Hodně záleží na oblačnosti, na větru nebo na případných přehánkách, ale každopádně ten trend je zatím velmi pozitivní. Jinak sluníčko v těchto dnech vychází už kolem 5. ráno a občas se taky ukazuje a k tomu odpoledne naměříme zhruba 15 až 17 stupňů. Nejenom dnes, ale i zítra.
5: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JKKamen.cz.
0: Doprava.
4: Je tady naše blesková polední doprava. Policejní hlídku nám hlásíte v Olomouci na Kosmonautů, na tom mostě přes Moravu. Hlídka taky na trase Olšany u Prostějova Hablov anebo na D1 na exitu Kroměříž Západ. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.

0: Tohle je Skyrock, tady hrajeme a bavíme a taky pořád něco slavíme. Komu vlastně můžeme popřát k svátku nebo k narozeninám, tak to si povíme ještě v téhleté hodině. Tak určitě poslouchejte dál Skyrock a bavte se.
1: Skyrock. Na Prostějovsku na 100,2 FM.

Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již šestý ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz. Skyrock.

0: Tady se vám blíží zpátečka a další. A další. A další. A další. A další.
1: A dost. Zaveďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na KBCZ. Komerční banka.
2: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
3: Uničovské kulturní léto 2026. To je spousta skvělé hudby a té nejlepší zábavy. Zahajujeme 11. a 12. června v Městském parku v Uničově. Olympic, No Name, Proteus, Komunál a Doga. Dva dny hudby, hvězd a skvělé atmosféry. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
4: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
5: Olomoucký report CZ.
6: Pořád se něco děje.
5: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
7: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
6: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
8: Hele, vyšla nová kaplinka.
9: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
8: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
9: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
8: Jasně, romantický útěk v praxi.
10: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
11: Máme pro vás všechno nejlepší.
12: Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
13: Největší hity 80. a 90. let.
12: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo 1.
13: Rádio Haná. Pro rockové fanoušky je tu program Rádio Haná Skyrock s nejlepším melodickým rockem a rarit.

0: současné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
1: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
2: To je Radio Haná, Skyrock a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.

0: Skyrock Kalendárium.
1: Je pondělí 18. května, slavíme Mezinárodní den muzeí. V kalendáři nacházíme jméno Nataša a narozeniny má herec Karel Roden nebo režisér mimo jiné i této komedie. Poznáváte?
2: Furt králíka, každý den máme králíka.
1: Ano, Slunce Seno, tedy režisér Zdeněk Troška. Dneska 73. narozky.
2: Ani pinga to už nežere.
1: Ať máte den k sežrání, přeje celá naše rádiová parta v pondělí 18. května.
0: Kalendárium.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Jdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Ráno. První doušek. Ticho a káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
6: Postřelmovský festáček je tady. Tuto sobotu rozezní fotbalové hřiště v Postřelmově dětský smích. Čeká vás spousta atrakcí, diskotéka s maskoty, fire show nebo vystoupení Alexandry Nové a kapely The Reason. Postřelmovský festáček tuto sobotu od 9 hodin ráno na fotbalovém hřišti v Postřelmově.
7: Léto volá! Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
8: Pozor, akce, kterou nesmíte propást. Galanterie Kolář nyní nabízí látky s potiskem maskáče za polovinu. Na pracovní kalhoty, batohy, celty i zástěry. Do lesa zapadnete, ve městě zaujmete. Ubivo je, všechno je. Prodejny Olomouc, Šternberg, Prostějov a web galanteriekolar.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Poledne na Skyrocku.

0: Díky, že jste s námi. Také po 13. hodině laďte originální Skyrock s nejlepším rockovým výběrem. Skyrock. Teď vysíláme další zprávy z našeho regionu. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: S námi víte, co se děje, jsou tu zprávy. Sedneme za volant, ale jedeme opatrně. V Olomouci dnes strážníci hlídají dodržování povolené rychlosti. Kontrolují 4 ulice, Mazeckou, Náves Svobody, Švajcerovu a Střední Novosadskou. Vyzývají k bezpečné jízdě.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Své cesty dá do pořádku Blansko. Začalo s rozsáhlou opravou silnic, na kterou vyčlenilo 6 milionů korun. Práce odstartovaly v centru města a postupně se přesunou do Starého Blanska a místních částí. Potrvají asi do půlky letních prázdnin.
0: Hlas lidu.
1: Kdo je v očích občanů nejlepším polistopadovým prezidentem? Průzkum agentury Stemmark ukázal, že lidé dál hodnotí nejlépe Václava Havla, za ním je Václav Klaus, dále Petr Pavel a za ním Miloš Zeman. Průzkumu se od dubna do května účastnilo 1000 dospělých lidí. Mexické hlavní město se propadá. Ciudad de México se v některých svých částech propadá i o 2 cm měsíčně, informuje o tom NASA. Ovlivňuje to stabilitu tamních budov, děje se to kvůli nadměrnému využívání podzemních vod. Město tak už loni zavedlo opatření proti jevu, kdy provádí vstřikování dešťové vody do podzemí, píší o tom novinky.cz.
0: Sport.
1: Na turnaj ATP v Hamburku dnes se vstoupí ESO prostějovského tenisového klubu Jakub Menšík. Na antuce se představí proti domácímu Němci Štrufovi, který nastupuje na divokou kartu. Duel o postup do druhého kola začne po 18. hodině.
2: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Počasí.
2: Nejprve malé květnové ohlédnutí. Ledoví muži způsobili minulý týden mrazivější počasí v Jeseníkách. Na pradědu se dokonce objevovaly sněhové přehánky. Víme, jak bude. Na Olomoucku i jinde dál proměnlivá oblačnost. Občas se ukazuje taky sluníčko. A teď odpoledne bychom měli mít nějakých 15 až 17 stupňů. Nakonec to vypadá tak, že zítra bude skoro 20 a pak to povyskočí ještě výš. A výhledově už teď se těšíme na víkend, kdy má být letních 25 stupňů.
0: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci dál pokračuje částečné omezení v centru na Ostružnické, kde se opravují chodníky a taky pozor na rychlost. 30 v Olomouci musíme dodržovat na Svornosti, na Kmochově nebo na Krapkově. Stacionární radary nám 50 hlídají v Olomouci na Přerovské, Okružní anebo na Slavonické a taky ve Šternberku na Jivavské, na Přerovsku v Lískách a nebo v Holešově na Partizánské. Tak šťastnou cestu a ať je to hlavně bez nehod a bez pokut.

0: Tohle je váš pondělní Skyrock, to znamená, že ještě v téhleté hodině tady bude taky náš tradiční pondělní astrovýhled. Zjistíme, že tenhle ten květnový týden má být docela rychlý a taky zamilovaný. Určitě poslouchejte dál a dozvíte se víc tady u nás na Skyrocku.
1: Skyrock. Na Šumpersku na 100 FM.

0: Moderní deskový plot Style od Dytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
2: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
1: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
2: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
1: Jsme tu pro vás již 20 let.
2: Jezírka Banat.cz.

0: I pro zateplení fasád na e-shopu www.zofi.cz. Vše pro fasády na jednom místě, online a profi www.zofi.cz.
1: Zubrsraz. Chceš poznat sílu bojovníků MMA? Rozhovory, autogramiáda. A jako bonus si to můžeš rozdat s MMA trenažérem. Vezmi smečku bojovníků a doraž na nový koncept festivalu Zubrsraz. 6. června v pivovaru Zubr.
2: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
3: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Skyrock. Nejlepší rok.

0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
1: Hodinu před a hodinu po půlnoci patří náš playlist fantastické bluesové muzice.
0: Udělejte si čas a vychutnejte si ty nejlepší bluesové pecky v pořadu Midnight Blues.
1: Hodinu před a hodinu po půlnoci každý den. Jedině na Skyrocku.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: V pondělí s námi na našem rádiu vysílá astrolog Tonda Vaudiš. Tondo, jaký bude tento týden?
2: Ahoj Lukáši, zdravím tebe i posluchače. Týden je to rychlý, zejména ve čtvrtek a pátek, jako kdyby se toho dělo příliš mnoho a příliš rychle. Pro citově založené posluchače, či spíše posluchačky, tu vidím i tendenci k zamilovávání se, chce se mi říct, do kohokoliv. I tímto způsobem je tento týden vlastně ošemetný, než kvůli potenciálně prekérní.
1: Co nám může pomoci?
2: Bylo by výhodou držet dlouhodobé cíle, vědět, kam směřuji, co chci dosáhnout, protože jinak tento týden může člověku ty hračky hodně rozházet.
1: Díky za to, zrychlený a také plný lásky má být podle hvězd týden od 18. května. Každé pondělí s námi vysílá astrolog Tonda Vaudiš. Díky za to.
2: Děkuju, zdravím.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock.
0: Skyrock.
4: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Odbornost, kvalita, perspektiva. Střední škola technická a obchodní Kosinova 4 Olomouc. Ve druhém kole přijímacího řízení nabízíme perspektivní maturitní obory telekomunikace a mechanik strojů a zařízení a učební obor spojový mechanik. Pro kvalitní profesi Kosinku zvolte si www.kosinka.com.
6: Slyšíte to? To není potlesk. To jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste. Přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Doniu. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
7: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
8: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
9: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
10: Aha.
9: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
10: A co SSB?
9: SSB? Co je SSB?
10: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
9: A to je nějaká nová investice?
10: To je stavební spoření od Buřinky.
9: Aha, a kde se to dá stáhnout?
10: No normálně v Georgii.
11: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.

0: Vaše odpolední rocková jednička
1: Skyrock.
0: Držte naše vlny i po 14. hodině a poslouchejte další nové zprávy.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Neseme další várku informací. Vzpomínáte na natáčení akčních scén loni v Olomouci? Film Stav odpojen, plný automobilových honiček v olomouckých ulicích, v hlavních rolích s Albertem Čubou a Androu Mohylovou, jde do kin. Ve čtvrtek bude v kině Metropol, píše o tom Report.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Čistá jsou před koupací sezónou jezera Poděbrady u Olomouce a vodní nádrž Plumlov u Prostějova. Hygienici provedli první letošní kontrolní odběry vody a obě přírodní koupaliště mají vodu vhodnou ke koupání. Další kontroly budou v následujících týdnech. Obyvatelé Česka dluží víc a víc. V prvním čtvrtletí tohoto roku vzrostl jejich dluh meziročně o 14% na 4 biliony 220 miliard korun. Objem nespláceného dluhu je asi 38 miliard, píše ČTK. Největší objem mají dluhy na bydlení, a to 3,5 bilionu. A banky na bydlení půjčují. V dubnu poskytly banky a stavební spořitelny hypoteční úvěry za 61,5 miliardy korun. Je to o desetinu víc než před měsícem a skoro dvojnásobně víc než před rokem.
0: Sport.
2: Novou posilu do útoku hlásí extraligový olomoučtí kohouti. Přichází k nim švédský hokejový útočník Karl Berglund, který dosud oblékal dres Mladé Boleslavy. Za Bolku odehrál 29 utkání a dal 2 góly a na 4 další nahrál.
3: Představte si, na hřebenech jižní Šumavy jsme si o víkendu mohli postavit menšího sněhuláka. No vážně, tam to ještě sypalo. Víme, jak bude, tady u nás na Moravě žádné srážky nebo nějaká výraznější oblačnost. K tomu dneska a zítra naměříme zhruba 15 až 17 stupňů a pak v polovině týdne to ještě povyskočí. Od středy dál bude víc jak 20 stupňů a není vyloučeno, že o víkendu tam potom cinkne letních 25.
4: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JKKamen.cz.
0: Doprava.
3: Hezké odpoledne, teď je tu naše blesková doprava. Připomínáme, že v Olomouci je částečné omezení u nádraží na ulici Jeremenkova. Probíhá tady oprava vozovky na mostě přes řeku Bystřici. Až do 22. května si tady jezdí jenom v jednom pruhu na semafory. Šumperk hlásí úplnou uzavírku na ulici 8. května kvůli pracem na teplovodu a v Zábřehu je zase zavřená ulice Indrova. Tak hlavně šťastnou cestu.
0: Skyrock.

0: Všechny vás zdraví Skyrock, což je rádio stvořené pro vaši rockovou pohodu. Hrajeme vám domů, do práce i do auta. A rozhodně vám přejeme úspěšný a vydařený den. Už za chvilku je tady dál ten nejlepší melodický rock, protože tohle je Skyrock.
1: Je vám garáž malá? Potřebujete pořádný pódium?
2: Skyrock a Olomoucký kraj hledají rockový radiotalent.
1: Vyhrajte nahrávání v Profi studiu, nasazení do našeho vysílání a letní festiáky. Ve hře je promo za 400 000.
2: Nalezte kytary a pošlete přihlášku do konce května na

Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj. Skyrock. Na Boskovicku na 104,9 FM.

0: to je?
1: Dobravárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
1: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
0: No tak to si rozumíme.
3: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.

0: pro zateplení fasád na e-shopu www.zofi.cz. Vše pro fasády na jednom místě, online a profi, www.zofi.cz.
1: Píše se rok 1141, od vsi k městu. Příběh Prostějova, 885 let historie, začíná právě teď. Buďte u toho.
2: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned. Čeká vás sféry jednání, hromada benefitů a fajn parta. Nekoukejte na nás z dálky, pojďte jezdit k nám. Více na espro.sro.cz v sekci pracovní příležitosti. Espro, vaše nová práce.
3: Výstava živé pasti ve sbírkových sklenících ve Smetanových sadech představí pestrý svět masožravých rostlin. Prodejní výstava nabídne možnost rostliny zakoupit i získat rady k jejich pěstování. Od 23. května do 7. června v Olomouci.
4: Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.
5: Skyrock.

Rádio Hana Skyrock. To je rocková muzika bez kompromisu. Vybíráme jen ty nejlepší melodické rockové pecky pro vaši lepší náladu. Rádio Hana Skyrock je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá z centra Olomouce do Olomouckého kraje a blízkého okolí. Díky, že jste s námi. Skyrock. I've been running for too many long years, chasing shadows as the sun

0: Teď slovo, pak hudba.
1: Skyrock. Od nás už víte, že v Olomouci na Tabuláku začaly opravy Stupkovy ulice a jak píše Report.cz, bude to na dlouho, bude to trvat až do srpna. Zdravíme také Kroměříž, zdejší radniční věž čeká rekonstrukce, která zahrnuje stavební i restaurátorské práce. Víc se dozvíme na webu město.kroměříž.cz. A už na konci května zamíří na Moravu cyklistický závod míru. Rozdělený je do 4 etap. Jeseník Šumperk, Uničov Rýmařov, Zábřeh Dlouhé Stráně a Krnov Šternberg. Kompletní info najdeme už teď na www.závodmíru.com. Tak se mrkněte a my už frčíme dál.
0: Za chvilku jedeme dál.
1: Skyrock.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
3: To snad ne, já se na to vysku. A Kuťka je zase fuč.
4: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
3: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
4: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
5: Přijďte do Slatěnic nasát pocit svobody. 23. května od 9 ráno startuje Motorfest. Čekají vás veteráni, supersporty, armáda, drifty, kaskadéři, atentát na Heidricha a provazochodci vysoko nad kostelem. Chybět nebude cymbálovka a večer hokej. Do Slatěnic zve starosta Mikmek.
6: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
7: Objednej a už to letí.
8: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
9: Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
0: Domů, do práce i do auta.

0: Tady máte vše na jednom místě. Nejlepší rokový výběr a taky zprávy. I po 15. hodině jsme tu pro vás. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Vítejte u dalších zpráv. Startuje proměna Stupkovy ulice v Olomouci. Dnes začínají stavební úpravy silnice a ty ve dvou etapách potrvají do konce letních prázdnin. Během stavby tu bude odkloněná doprava.
2: Oprava ulice zahrnuje výměnu živičného povrchu, vyvýšení dvou křižovatek s přechody pro chodce, rekonstrukci chodníků a úpravy 4 autobusových zastávek. Současně bude téměř po celé délce ulice změněn režim parkování z podélných na kolmá stání. Vznikne tu 92 parkovacích stání, z toho 20 zcela nových.
1: Přiblížil mluvčí města Olomouce Jan Horejš.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Omezení parkování u nemocnice v Boskovicích. Úprava přichází kvůli tomu, že tu auta stála i týdny. Na 6 ze 7 místních parkovišť bude v pracovní dny nově platit omezení mezi 7 a 15 hodinou. Budeme tu moci parkovat s parkovacím kotoučem, a to maximálně na 4 hodiny. Přiznání ve fotbalové korupční kauze. Záložník Karviné Samuel Šigut a dalších 12 obviněných v kauze ovlivňování fotbalových zápasů kvůli sázkám se policii přiznalo k manipulaci zápasů a úplatkářství, píše ČTK. Připomeneme, že v kauze bylo na konci března obviněno 32 lidí. Fotbalová asociace ve věci vede 47 disciplinárních řízení. Do kauzy je podle ČTK zapojeno několik hráčů z první ligy, vedle Samuela Šiguta i například olomoucký Jakub Elbl či ostravský David Látal.
0: Mistrovství světa v hokeji.
1: Třetí utkání českých hokejistů na mistrovství světa ve Švýcarsku. Tým touží po nápravě šokující sobotní porážky 2-3 v prodloužení se Slovinci. Uvidíme, zda se to českým hokejistům povede. Dnes vyzvou Švédsko od 20 hodin 20 minut.
0: Máme přehled. Skyrock. Počasí.
3: Víme, jak bude, víme, že po několika chladnějších dnech to zase vypadá na návrat jarního počasí. Hodně záleží na oblačnosti, na větru nebo na případných přehánkách, ale každopádně ten trend je zatím velmi pozitivní. Jinak sluníčko v těchto dnech vychází už kolem 5. ráno a občas se taky ukazuje a k tomu odpoledne naměříme zhruba 15 až 17 stupňů. Nejenom dnes, ale i zítra.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady, víme, že nehoda se dořešuje v Olomouci za BEAT centrem na kavaleristů. Jinak policejní hlídku máme v Olomouci hlášenou na ulici Denisova a taky na Lipenské na tom kruháči u STKček. Na Olomoucku je hlídka v Charvátech, jak je ta odbočka ke hřbitovu, na Prostějovsku u Čelechovic, jak se jede na Olšany a taky na D1 u Přerova na exitu Olomouc-Ostrava. A kontrolu můžeme potkat i v Mohelnici na Třebovské. Tak hlavně šťastnou cestu.

0: Se Skyrockem je všechno v naprosté pohodě. Máme se super skvěle. Máme totiž ten nejlepší rokový výběr, takže nezastavujem a jedeme dál.
1: Skyrock. Na Bruntálsku na 91,8 FM.

0: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
1: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
2: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned. Čeká vás sféry jednání, hromada benefitů a fajn parta. Nekoukejte na nás z dálky. Pojďte jezdit k nám. Více na espro.sro.cz v sekci pracovní příležitosti. Espro. Vaše nová práce. Supersraz, Pauly Garant, Dirty Blondies, Kapitán Demo, No Name, Valda Gang. Síla beatu, síla chuti, síla Zubra. Prostě hudba, co má říz. Doraž se smečkou a zažij nový koncept festivalu Supersraz. 6. června v pivovaru Zubra.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Hele, vyšla nová kaplinka.
6: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
5: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
6: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
5: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
7: Forsberg.cz. Děláme akce. Forsberg.cz.
8: Svatby a oslavy.
7: Forsberg.cz. Děláme akce. Forsberg.cz.
8: Večírky i velké firemní eventy.
7: Forsberg.cz. Děláme akce.
9: 14. ročníku festivalu Roková horka tentokrát požehná sám vládce temnoty. 6.6.2026 se o tvou duši budou ucházet skupiny Futurum s Romanem Dragounem, Hudba Praha, AC/DC, Bon Scott Memorial Band, Rustyhead, Metallica z Polska, Osmosis a Vítkovo kvarteto.
10: Ahoj kamarádi, tady Jirka Růžek z Vítkova kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
9: Roková horka CZ, 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS.
11: Nejlepší rokový výběr.

místě. Bezkonkurenčně nejširší playlist rockových pecek v éteru. Minimum opakování a maximum důrazu na kvalitu. To je playlist na Skyrocku. Každou hodinu, každý den, non-stop. Skyrock.

0: pokazit.
1: Co se kde děje, to víme, rádi se podělíme. Olomoucké kino Metropol promítá krasobruslařské drama Šampion. Děj se odehrává v socialistickém Československu 70. let. Hlavní postavou je fenomén sportovec Ondřej Nepela. Tak se můžete podívat do olomouckého Metropolu dneska. A jinak taky pozor, ve čtvrtek se v Metropolu chystá velmi originální promítání. Bude to akční film Stav odpojen. Jde o nízkorozpočtovou punkovou poctu béčkovým akčňákům z 80. a 90. let. Snímek mimo jiné vznikal i tady u nás v Olomouci a po projekci bude následovat i pohled do zákulisí natáčení. Už ve čtvrtek 21. května Stav odpojen v olomouckém Metropolu. Také zveme na úterní kvízové večery v olomouckém Letňáku. Začátek bude také zítra od 6:30. Konkrétně zítra je téma kultovní hlášky z filmů a seriálů. A ještě hrad Helvštín, ten hlásí, že v rámci Mezinárodního dne muzeí je dnes vstup do hradu zdarma. To až do 18 hodin. Na Helvštíně nás čeká i ve všední den atmosféra středověku a překrásné výhlídky.
2: Cítíte to? Rozbušené srdce, spocené dlaně, radost, víra a napětí na každém kroku.
1: Jo, tohle je hokej.
2: Mistrovství světa ve Švýcarsku je tady a s námi jste v centru dění.
3: Výsledky, emoce, zákulisní drby, atmosféra i ověřené info.
4: No to určitě.
5: Jo, určitě.
4: Určitě.
2: Brousíme brusle,
3: ladíme formu
2: a od 15. května až do poslední sirény servírujeme pořádnou dávku hokeje.
3: Nejlepší hokejové info
2: každý den na tomto rádiu,
3: protože
6: tento měsíc je trenérem úplně každý.
7: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
8: Chcete být vidět a slyšet v Olomouci a okolí? Máte skvělou akci nebo inzerci? Tipy, kam vyrazit, vám přináší tištěný měsíčník pro Olomouc a okolí Akce Zábava. Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce zavináč akcezabava.cz.
9: Svět spánku.cz. Dřevo všude, i pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte, není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku.cz.
10: Nyní na úplně vše doprava zdarma, až k vám domů. Svět spánku.cz.
11: Pozor, akce, kterou nesmíte propást. Galanterie Kolář nyní nabízí látky s potiskem maskáče za polovinu. Na pracovní kalhoty, batohy, celty i zástěry. Do lesa zapadnete, ve městě zaujmete. U Bivoje všechno je. Prodejny Olomouc, Šternberg, Prostějov a web galanteriekolar.cz.
12: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gapé z Olomouce praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gapé.
13: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
14: Postřelmovský festáček je tady. Tuto sobotu rozezní fotbalové hřiště v Postřelmově dětský smích. Čeká vás spousta atrakcí, diskotéka s maskoty, fire show nebo vystoupení Alexandry Nové a kapely The Reason. Postřelmovský festáček tuto sobotu od 9 hodin ráno na fotbalovém hřišti v Postřelmově.
15: Léto volá! Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
16: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
17: Skyrock.

0: Na Mohelnicku na 99,7 FM.
1: Skyrock. Nejlepší rokový výběr.

Bye-bye.

0: Skyrock.
1: Dobré odpoledne. My jsme Skyrock a také po 16. hodině vám zahrajeme další pecky. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu.
0: Skyrock.
1: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: S námi víte, co se děje, jsou tu zprávy. Sedneme za volant, ale jedeme opatrně. V Olomouci dnes strážníci hlídají dodržování povolené rychlosti. Kontrolují 4 ulice, Mazeckou, Náves Svobody, Švajcerovu a Střední Novosadskou. Vyzývají k bezpečné jízdě.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Své cesty dá do pořádku Blansko. Začalo s rozsáhlou opravou silnic, na kterou vyčlenilo 6 milionů korun. Práce odstartovaly v centru města a postupně se přesunou do Starého Blanska a místních částí. Potrvají asi do půlky letních prázdnin.
1: Hlas lidu.
2: Kdo je v očích občanů nejlepším polistopadovým prezidentem? Průzkum agentury STEM Mark ukázal, že lidé dál hodnotí nejlépe Václava Havla, za ním je Václav Klaus, dále Petr Pavel a za ním Miloš Zeman. Průzkumu se od dubna do května účastnilo 1000 dospělých lidí. Mexické hlavní město se propadá. Ciudad de México se v některých svých částech propadá i o 2 cm měsíčně, informuje o tom NASA. Ovlivňuje to stabilitu tamních budov, děje se to kvůli nadměrnému využívání podzemních vod. Město tak už loni zavedlo opatření proti jevu, kdy provádí vstřikování dešťové vody do podzemí, píší o tom novinky.cz.
1: Sport.
2: Na turnaj ATP v Hamburku dnes se vstoupí ESO prostějovského tenisového klubu Jakub Menšík. Na antuce se představí proti domácímu Němci Štrufovi, který nastupuje na divokou kartu. Duel o postup do druhého kola začne po 18. hodině.
0: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
1: Počasí.
3: Úterý nás sice opět čekají přehánky, ale taky o něco teplejší počasí. Teploty budou šplhat na 20 stupňů Celsia, což je značně nad průměrem. Historická průměrná teplota pro květen v České republice je totiž okolo 13 stupňů Celsia. A podle meteorologů budeme nadprůměrné teploty měřit po zbytek týdne. O víkendu dokonce vyšplhají až na 26 stupňů.
4: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JKKamen.cz.
1: Doprava.
3: Olomouci pozor na policejní hlídku. Číhají na vás na ulici Velkomoravská. Na Velkomoravské také počítejte se zdržením na 5 minut. Postát si můžeme také na Pavlovické. Pozor na nehodu na Zlínsku. Ta se aktuálně řeší v obci Napojedla v ulici Nádražní. Jsou tu v sobě 2 osobní auta. A už nám to tady také stojí. Zdržet se můžete zhruba 5 minutek. A ještě jedna nehoda je mezi Mohelnicí a Zábřehem, tak na cestách hlavně opatrně.

0: Je vám garáž malá. Potřebujete pořádný pódium?
1: Skyrock a Olomoucký kraj hledají rockový radiotalent.
0: Vyhrajte nahrávání v Profi studiu, nasazení do našeho vysílání a letní festiáky. Ve hře je promo za 400 tisíc.
1: Nalezte kytary a pošlete přihlášku do konce května na radiotalent.cz.
2: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj. Na Valašsko-Meziříčsku na 107,5 FM.

Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte,

Že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz. Posloucháte Skyrock.

podnikáte, tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.

0: oblepení fasád na e-shopu www.zofi.cz. Vše pro fasády na jednom místě, online a profi, www.zofi.cz.
1: Olomoucký report CZ.
2: Pořád se něco děje.
1: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
3: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
2: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
5: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
4: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
5: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
4: Jsme tu pro vás již 20 let.
5: Jezírka Banat.cz.
6: Super sraz, síla ohně, vůně kouře, šťavnaté maso, rozpálený grill. Doraž se svojí smečkou na grilovací workshop. Na oheň hodíme celýho bejka a zalejem to pivem. Zažij nový koncept festivalu Super sraz 6. června v pivovaru Zubr.
7: Nové styly pro vaše léto, právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
8: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro.
9: Rádio Hana Skyrock.
1: Skyrock.
10: Rockové hity během dne neopakujeme.
11: Máme největší hudební výběr rockových pecek v éteru.
12: Náš playlist sestavujeme s láskou k rockové muzice. Posloucháte Rádio Hana Skyrock. Děkujeme a přejeme dobrý den.

0: Švýcarský nožíky jsou sice fajn do kapsy, ale nás teď zajímají jen nabroušený brusle a řezání do živýho na ledě v Curychu. A my u toho nesmíme chybět. Posloucháte Rádio Haná Skyrock a tohle je váš hokejovej nářez z mistrovství světa.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservice.
2: Dobrý den, kontrola jízdenek.
3: Je, dobrý den, jízdenku nemám, ale mám vstupenku na dnešní hokejový zápas. Stačí to?
2: Jasně, že to stačí. Šťastnou cestu a doufám, že vaši vyhrají.
3: Takhle se může odehrávat setkání s revizorem ve švýcarské MHD. Skutečně, fanoušci jezdí po Curychu a Freiburgu v den utkání zdarma a vstupenka na stadion je zároveň i jízdenkou. Holt, Švýcaři se o své fanoušky umí postarat. A my se staráme o pravidelný přísun česko-švýcarského slovníku. Takže až při večerním duelu Česko-Švédsko u televize od 20.20 uslyšíte tohle.
4: Cheery, kauftě nebrille.
3: Znamená to jediné.
5: Hej, rozhačí, kup si brejle!
4: Cheery, kauftěné brýle!
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu.
6: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Odbornost, kvalita, perspektiva. Střední škola technická a obchodní Kosinova 4 Olomouc. Ve druhém kole přijímacího řízení nabízíme perspektivní maturitní obory telekomunikace a mechanik strojů a zařízení a učební obor spojový mechanik. Pro kvalitní profesi Kosinku zvolte si www.kosinka.com.
9: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníček-olomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
10: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
11: Velká Morava Fest Přerov 2026. 11. července Park Michalov a skvělá muzika. Richard Miller, Michal David, Kristýna, Adam Ďuric.

0: Dyton. Moderní deskový plot Style od Dytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Dicinky Rock. Skyrock.

0: Každý rocker musí mít přehled. Zesilte si nové zprávy na Skyroku a také po 17. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyroku.
1: Neseme další várku informací. Vzpomínáte na natáčení akčních scén loni v Olomouci? Film Stav odpojen, plný automobilových honiček v olomouckých ulicích, v hlavních rolích s Albertem Čubou a Andreou Mohylovou, jde do kin. Ve čtvrtek bude v kině Metropol, píše o tom Report.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Čistá jsou před koupací sezónou jezera Poděbrady u Olomouce a vodní nádrž Plumlov u Prostějova. Hygienici provedli první letošní kontrolní odběry vody a obě přírodní koupaliště mají vodu vhodnou ke koupání. Další kontroly budou v následujících týdnech. Obyvatelé Česka dluží víc a víc. V prvním čtvrtletí tohoto roku vzrostl jejich dluh meziročně o 14% na 4 biliony 220 miliard korun. Objem nespláceného dluhu je asi 38 miliard, píše ČTK. Největší objem mají dluhy na bydlení, a to 3,5 bilionu. A banky na bydlení půjčují. V dubnu poskytly banky a stavební spořitelny hypoteční úvěry za 61,5 miliardy korun. Je to o desetinu víc než před měsícem a skoro dvojnásobně víc než před rokem.
0: Sport.
1: Novou posilu do útoku hlásí extraligový olomoučtí kohouti. Přichází k nim švédský hokejový útočník Karl Berglund, který dosud oblékal dres Mladé Boleslavy. Za Bolku odehrál 29 utkání a dal 2 góly a na 4 další nahrál.
2: Venku máme aktuálně kolem 16 stupňů Celsia, obloha je polojasná až oblačná. Během večera nám může sprchnout. Přehánky čekáme místy i zítra. K tomu naměříme až 20 stupňů Celsia. A jak na tom je zbytek Evropy? Ve Španělsku měří až 27 stupňů Celsia, naopak ve Francii, v Paříži jenom 17 stupňů.
0: Doprava.
2: Olomouci nám hlásíte hustější provoz na ulici Švajcerová, zdržet se tady můžete zhruba 5 minut. Pozor si dejte také na nehodu, ta se stále řeší v obci Napajedla v ulici Nádražní. Bouralo se také na Blanensku mezi obcemi Vratíkov a Hrádkov. A policejní hlídka na vás číhá ve Zlíně v ulici Mezilesí.

0: tohle je Skyrock, tady hrajeme a bavíme a taky pořád něco slavíme. Komu vlastně můžeme popřát k svátku nebo k narozeninám, tak to si povíme ještě v téhleté hodině. Tak určitě poslouchejte dál Skyrock a bavte se.
1: Skyrock. Na Zlínsku na 101,2 FM.

0: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
1: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
2: Píše se rok 1141. Od vsi k městu. Příběh Prostějova. 885 let historie začíná právě teď. Buďte u toho.
3: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned. Čeká vás sféry jednání, hromada benefitů a fajn parta. Nekoukejte na nás z dálky, pojďte jezdit k nám. Více na espro.sro.cz v sekci pracovní příležitosti. Espro, vaše nová práce.
4: Uničovské kulturní léto 2026. To je spousta skvělé hudby a té nejlepší zábavy. Zahajujeme 11. a 12. června v Městském parku v Uničově. Olympic, No Name, Proteus, Komunál a Doga. Dva dny hudby, hvězd a skvělé atmosféry. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
5: Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše

0: zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Rádio Hana, Skyrock.
4: Na Skyrocku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu. S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje. Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyrocku.

0: Skyrock kalendárium.
1: Je pondělí 18. května, slavíme Mezinárodní den muzeí. V kalendáři nacházíme jméno Nataša a narozeniny má herec Karel Roden nebo režisér mimo jiné i této komedie. Poznáváte?
2: Furt králíka, každý den máme králíka.
1: Ano, Slunce Seno, tedy režisér Zdeněk Troška, dneska 73. narozky.
2: Ani Pinga to už nežere.
1: Ať máte den k sežrání, přeje celá naše rádiová parta v pondělí 18. května.
0: Kalendárium.
3: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
4: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
5: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
6: Odbornost, kvalita, perspektiva. Střední škola technická a obchodní Kosinova 4 Olomouc. Ve druhém kole přijímacího řízení nabízíme perspektivní maturitní obory telekomunikace a mechanik strojů a zařízení a učební obor spojový mechanik. Pro kvalitní profesi Kosinku zvolte si www.kosinka.com.
7: To snad ne, já se na to vysk***u. A kučka je zase fuč.
8: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
7: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
8: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
9: Přijďte do Slatěnic nasát pocit svobody. 23. května od 9 ráno startuje Motorfest. Čekají vás veteráni, supersporty, armáda, drifty, kaskadéři, atentát na Heidricha a provazochodci vysoko nad kostelem. Chybět nebude cymbálovka a večer hokej. Do Slatěnic zve starosta Mikmek.
10: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
11: Objednej a už to letí.
12: Slyšíte to? To není potlesk. To jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste. Přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Donio. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtarie. Bez vás to nepůjde.

0: Skyrock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Pozor na falešné SMSky, oznámení o dopravním přestupku. Tak začínala SMS s výzvou k uhrazení pokuty, kterou obdržela 36-letá žena. Falešnou pokutu uhradila a pak se s podezřením na podvod obrátila na olomouckou policii.
2: Poškozená tomu uvěřila a dokonce domnělou pokutu uhradila dvakrát z důvodu, že první pokus údajně neproběhl. Žena tak přišla o 11,5 tisíce korun. Případ prověřujeme pro podezření ze spáchání přečinu podvod.
1: Popisuje případ za policii komisařka Ivana Skoupilová a v podobných situacích opět apeluje na každého.
2: Znovu apelujeme na občany, aby na podobné zprávy nereagovali. Žádný státní orgán ani policie vás nebude o zaplacení pokuty informovat SMS zprávou. Než zaplatíte, informace si vždy ověřte. Zda se nejedná o podvod, si můžete ověřit také na našem webu www.panprokoukl.cz.
1: Plumlov i Poděbrady už jsou ke koupání. Hygienici v Olomouckém kraji potvrdili, že voda ve štěrkopískových jezerech je nezávadná s nízkým rizikem zdravotních problémů. Obě lokality budou během léta nadále pravidelně sledovány, přičemž na Plumlově budou kontroly častější kvůli opakovanému výskytu sinic. Tamní kvalita vody se totiž každoročně v průběhu sezóny zhoršuje.
0: Hlas lidu.
1: Prezident Petr Pavel si pohoršil v očích veřejnosti. Od občanů dostal v průzkumu agentury Stemmark průměrnou známku 2,9. O rok dřív dostal známku za své vystupování v čele státu 2,6. V hodnocení polistopadových prezidentů je nyní třetí za Václavem Havlem a Václavem Klausem.
0: Sport.
1: Aktuální česká tenisová jednička olomoucká rodačka Karolína Muchová se vrátila do první desítky světového žebříčku. Ukázal posun Karolíny z 11. na 10. příčku.
0: Máme přehled.
3: Skyrock.
0: Počasí.
4: Teploty 0,5 stupně, tak to je nejnižší teplotní rekord pro 18. květen. Taková zima nám dneska naštěstí není. Aktuálně měříme kolem 16 stupňů. Během večera se ještě může přehnat přeháňka. Místy může pršet i zítra, ale teploty budou o něco vyšší. Vyšplhají se až na 20 stupňů Celsia.
0: Doprava.
4: Řidiči v Olomouci, pozor na policejní hlídku v ulici na trati. Policie hlídá maximální povolenou rychlost také mezi obcemi Brněnec a Letovice. A pozor také na D55 na trase Hulín-Otrokovice mezi exity Hulín-Východ a Otrokovice-Sever. I tady vás může zastavit policie.

0: Tohle je váš pondělní Skyrock, to znamená, že ještě v téhleté hodině tady bude taky náš tradiční pondělní astrovýhled. Zjistíme, že tenhle ten květnový týden má být docela rychlý a taky zamilovaný. Určitě poslouchejte dál a dozvíte se víc tady u nás na Skyrocku.
1: Skyrock. Na Kroměřížsku na 99,9 FM.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 18. květen se Skyrokem. Dnes mají malé narozeniny všechna rádia v České republice, Skyrok nevýmaje. 18. května 1923 se Československo stává druhou zemí v Evropě, kde probíhá rádiové vysílání. Program prvního vysílacího dne zajišťují členové orchestru Kina Sansusi, klavírista Karel Sergej Duda a operní pěvkyně Růžena Topinková. Program uvádí technik Vlach, který nejdříve ohlašuje jednotlivá hudební čísla a nakonec se s posluchači rozloučí příznačným pozdravem naslyšenou. Slyšet poprvé v tento den je o nejznámější kometě naší sluneční soustavy. Návrat Haleyovy komety se 18. května 1910 stal velkou událostí, která vyvolala pozornost vědecké i laické veřejnosti. Tvrdilo se, že by plyny z jejího ohonu dokonce mohly poškodit zemi a vyvolat nemoci. Kometa, pojmenovaná podle britského astronoma Edmunda Haleyho, nakonec proletěla kolem Země, aniž by byla zaznamenána nějaká zvláštní událost. Vědcům se ji aspoň podařilo poprvé vyfotografovat. Zářivou kometou ve světě hudby je legendární Buddy Holly. 18. května 1978 kina uvádí slavný film o jeho životě The Buddy Holly Story. Kvalitu filmu potvrzuje i získaný Oscar za nejlepší hudbu a nominaci na Oscara za hlavní mužskou roli pro představitele Buddy Holyho Gary Bazyho. Zpívajícím kytaristou pokračujeme doma. Stálici českého big beatu představuje skupina Katapult. Její kapelník Olda Říha dnes slaví narozeniny. A co děti, teda rockeři? Jasně, na Skyroku si máme kde hrát. Zítra se těším s dalšími perličkami z historie.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
2: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
3: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
4: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned. Čeká vás fér jednání, hromada benefitů a fajn parta. Nekoukejte na nás z dálky, pojďte jezdit k nám. Více na espro.sro.cz v sekci pracovní příležitosti. Espro, vaše nová práce. Zubr sraz. Troufneš si přetlačit zubra? Rozdáš si to s jiným v páce? Neuhneš soupeři pohledem? A nebo chceš zažít ledové peklo? Pokud jo, tak vezmi smečku a doražte do Zubr Arény. Zažij nový koncept festivalu Zubr sraz. 6. června v pivovaru Zubr.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
7: Postřelmovský festáček je tady. Tuto sobotu rozezní fotbalové hřiště v Postřelmově dětský smích. Čeká vás spousta atrakcí, diskotéka s maskoty, fire show nebo vystoupení Alexandry Nové a kapely The Reason. Postřelmovský festáček tuto sobotu od 9 hodin ráno na fotbalovém hřišti v Postřelmově.
4: Léto volá! Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
8: Ráno. První doušek. Ticho. A káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
9: Pozor, akce, kterou nesmíte propást. Galanterie Kolář nyní nabízí látky s potiskem maskáče za polovinu. Na pracovní kalhoty, batohy, celty i zástěry. Do lesa zapadnete, ve městě zaujmete. U Bivoje všechno je. Prodejny Olomouc, Šternberg, Prostějov a web galanteriekolar.cz.
10: 14. ročníku festivalu Roková horka tentokrát požehná sám vládce temnoty. 6.6.2026 se o tvou duši budou ucházet skupiny Futurum s Romanem Dragounem, Hudba Praha, AC/DC, Bon Scott Memorial Band, Rustyhead, Metallica z Polska, Osmosis a Vítkovo kvarteto.
11: Ahoj kamarádi, tady Jirka Růžek z Vítkova kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
10: Roková horka CZ 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.

0: Večírky i velké firemní eventy. Forsberg.cz.
1: Děláme akce.
2: Country, tramp, bluegrass a folk festival Horecké struny se blíží. Už 22. a 23. května v Horce nad Moravou. Letos vám zahrají Zajatci, Vítkův sextet, Arest, THS Brzdaři, Hudlaři a další. Hrajeme za každého počasí a neb super dva dny pod širým nebem pro celou rodinu. Přijďte na country, tramp, bluegrass a folk festival Horecké struny. Areál na Sokolce, Horka nad Moravou, 22. a 23. května.
3: Nejlepší rokový výběr.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Rádio Hana Skyrock. Pořádáte akci, na kterou chcete pozvat naše posluchače? Pak napište na e-mail akce@radiohana.cz a my je pozveme také na Skyrocku a dalších našich rádiích, včetně online a na sociálních sítích. akce@radiohana.cz Skyrock.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Pondělí s námi na našem rádiu vysílá astrolog Tonda Baudyš. Tondo, jaký bude tento týden?
2: Ahoj Lukáši, zdravím tebe i posluchače. Týden je to rychlý, zejména ve čtvrtek a pátek, jako kdyby se toho dělo příliš mnoho a příliš rychle. Pro citově založené posluchače, či spíše posluchačky, tu vidím i tendenci k zamilovávání se, chce se mi říct, do kohokoliv. I tímto způsobem je tento týden vlastně ošemetný, než kvůli potenciálně prekérní.
1: Co nám může pomoci?
2: Bylo by výhodou držet dlouhodobé cíle, vědět, kam směřuji, co chci dosáhnout, protože jinak tento týden může člověku ty hračky hodně rozházet.
1: Díky za to, zrychlený a také plný lásky má být podle hvězd týden od 18. května. Každé pondělí s námi vysílá astrolog Tonda Baudyš. Díky za to.
2: Děkuju, zdravím.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock.
0: Skyrock.
3: Je vám garáž malá? Potřebujete pořádný pódium?
4: Skyrock a Olomoucký kraj hledají rockový radiotalent.
3: Vyhrajte nahrávání v Profi studiu, nasazení do našeho vysílání a letní festiáky. Ve hře je promo za 400 tisíc.
4: Nalezte kytary a pošlete přihlášku do konce května na radiotalent.cz.
5: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
6: Olomoucko, Moravská Třebová i Svitavsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?
0: Skyrock.

0: Skyrock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude to i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Pozor na falešné SMSky, oznámení o dopravním přestupku. Tak začínala SMS s výzvou k uhrazení pokuty, kterou obdržela 36-letá žena. Falešnou pokutu uhradila a pak se s podezřením na podvod obrátila na olomouckou policii.
2: Poškozená tomu uvěřila a dokonce domnělou pokutu uhradila dvakrát z důvodu, že první pokus údajně neproběhl. Žena tak přišla o 11,5 tisíce korun. Případ prověřujeme pro podezření ze spáchání přečinu podvod.
1: Popisuje případ za policii komisařka Ivana Skoupilová a v podobných situacích opět apeluje na každého.
2: Znovu apelujeme na občany, aby na podobné zprávy nereagovali. Žádný státní orgán ani policie vás nebude o zaplacení pokuty informovat SMS zprávou. Než zaplatíte, informace si vždy ověřte. Zda se nejedná o podvod, si můžete ověřit také na našem webu www.panprokoukl.cz.
1: Plumlov i Poděbrady už jsou ke koupání. Hygienici v Olomouckém kraji potvrdili, že voda ve Štěrkopískových jezerech je nezávadná s nízkým rizikem zdravotních problémů. Obě lokality budou během léta nadále pravidelně sledovány, přičemž na Plumlově budou kontroly častější kvůli opakovanému výskytu sinic. Tamní kvalita vody se totiž každoročně v průběhu sezóny zhoršuje.
0: Hlas lidu.
1: Prezident Petr Pavel si pohoršil v očích veřejnosti. Od občanů dostal v průzkumu agentury Stemmark průměrnou známku 2,9. O rok dřív dostal známku za své vystupování v čele státu 2,6. V hodnocení polistopadových prezidentů je nyní třetí za Václavem Havlem a Václavem Klausem.
0: Sport.
1: Aktuální česká tenisová jednička olomoucká rodačka Karolína Muchová se vrátila do první desítky světového žebříčku. Ukázal posun Karolíny z 11. na 10. příčku.
3: V úterý nás sice opět čekají přehánky, ale taky o něco teplejší počasí. Teplo

0: podle meteorologů budeme nadprůměrné teploty měřit po zbytek týdne. O víkendu dokonce vyšplhají až na 26 stupňů.
1: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.

Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již šestý ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Skyrock.
2: Jsme soukromá rodinná stanice a podpořit nás můžete nejen svým poslechem, ale také propagací vašich výrobků a služeb na našich vlnách. Podívejte se na naše služby na stránku www.skymarketing.cz a dozvíte se víc.

0: teď slovo, pak hudba.
1: Skyrock. Od nás už víte, že v Olomouci na Tabuláku začaly opravy Stupkovy ulice a jak píše report.cz, bude to na dlouho, bude to trvat až do srpna. Zdravíme také Kroměříž, zdejší radniční věž čeká rekonstrukce, která zahrnuje stavební i restaurátorské práce. Víc se dozvíme na webu město-kroměříž.cz. A už na konci května zamíří na Moravu cyklistický závod míru. Rozdělený je do 4 etap. Jeseník Šumperk, Uničov Rýmařov, Zábřeh Dlouhé Stráně a Krnov Šternberg. Kompletní info najdeme už teď na www.závodmíru.com. Tak se mrkněte a my už frčíme dál.
0: Za chvilku jedeme dál.
1: Skyrock. Skyrock. Skyrock.

0: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
1: Horko se blíží, buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
2: Super sraz. Chceš poznat sílu bojovníků MMA? Rozhovory, autogramiáda. A jako bonus si to můžeš rozdat s MMA trenažérem. Vezmi smečku bojovníků a doraž na nový koncept festivalu Super sraz. 6. června v pivovaru Zubr.
3: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
4: Víme, jaké bude počasí v Olomouckém kraji. Naši předpověď počasí budeme na Skyrocku vysílat hned po zprávách po celé. Díky, že ladíte nejlepší rok.

0: Slyšíte to?
1: To není potlesk. To jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste. Přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme. Do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Doniu. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
2: Forsberg.cz.
3: Děláme akce. Forsberg.cz.
2: Svatby a oslavy. Forsberg.cz.
3: Děláme akce.
2: Forsberg.cz. Večírky i velké firemní eventy.
3: Forsberg.cz. Děláme akce.
4: Rádio Hana Skyrock.
2: Skyrock.
0: Ten pravý a jediný jižanský rock. Raritní rockové songy, které na jiných stanicích nikdy neuslyšíte. Bluesové megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš rockový playlist bez kompromisu.
2: Skyrock.
0: Melodický rock každý den.

0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
1: To jsou nejen výkonné vysílače na střední Moravě, ale také online poslech kdekoliv mimo náš FM signál. www.skyrock.cz. Nalaďte si nás doma, v práci nebo v autě. Přejeme stále dobrý den. Skyrock.

Olomoucko, Vyškovsko i Valašské Meziříčí. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 18. květen se Skyrokem. Dnes mají malé narozeniny všechna rádia v České republice, Skyrok nevýmaje. 18. května 1923 se Československo stává druhou zemí v Evropě, kde probíhá rádiové vysílání. Program prvního vysílacího dne zajišťují členové orchestru Kina Sansusi, klavírista Karel Sergej Duda a operní pěvkyně Růžena Topinková. Program uvádí technik Vlach, který nejdříve ohlašuje jednotlivá hudební čísla a nakonec se s posluchači rozloučí příznačným pozdravem naslyšenou. Slyšet poprvé v tento den je o nejznámější kometě naší sluneční soustavy. Návrat Haleyovy komety se 18. května 1910 stal velkou událostí, která vyvolala pozornost vědecké i laické veřejnosti. Tvrdilo se, že by plyny z jejího ohonu dokonce mohly poškodit Zemi a vyvolat nemoci. Kometa, pojmenovaná podle britského astronoma Edmunda Haleyho, nakonec proletěla kolem Země, aniž by byla zaznamenána nějaká zvláštní událost. Vědcům se ji aspoň podařilo poprvé vyfotografovat. Zářivou kometou ve světě hudby je legendární Buddy Holly. 18. května 1978 kina uvádí slavný film o jeho životě The Buddy Holly Story. Kvalitu filmu potvrzuje i získaný Oscar za nejlepší hudbu a nominaci na Oscara za hlavní mužskou roli pro představitele Buddy Holyho Gary Bazyho. Zpívajícím kytaristou pokračujeme doma. Stálici českého big beatu představuje skupina Katapult. Její kapelník Olda Říha dnes slaví narozeniny. A co děti, teda rockeři? Jasně, na Skyroku si máme kde hrát. Zítra se těším s dalšími perličkami z historie.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
2: Skyrock. Baví nás bavit vás.
3: I v pondělí.
2: Skyrock.
3: Nejlepší rockový výběr.

0: give you what's in store.
1: Johanna, Okruh, Skyrock.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: V pondělí s námi na našem rádiu vysílá astrolog Tonda Baudyš. Tondo, jaký bude tento týden?
2: Ahoj Lukáši, zdravím tebe i posluchače. Týden je to rychlý, zejména ve čtvrtek a pátek, jako kdyby se toho dělo příliš mnoho a příliš rychle. Pro citově založené posluchače, či spíše posluchačky, tu vidíme i tendenci k zamilovávání se, chce se mi říct, do kohokoliv. I tímto způsobem je tento týden vlastně ošemetný, než kvůli potenciálně prekérní.
1: Co nám může pomoci?
2: Bylo by výhodou držet dlouhodobé cíle, vědět, kam směřuji, co chci dosáhnout, protože jinak tento týden může člověku ty hračky hodně rozházet.
1: Díky za to, zrychlený a také plný lásky má být podle hvězd týden od 18. května. Každé pondělí s námi vysílá astrolog Tonda Baudyš. Díky za to.
2: Děkuju, zdravím.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock.
0: Skyrock. Skyrock.

Bulharsko, Boskovicko i Hranicko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

I'm going home, baby.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Příjemný poslech rokového kalendária s datem 12. května. Dnes v roce 1967 má poprvé šanci rokový fanoušek na zážitek, který nám dnes běžně poskytuje domácí kino. Mistři zvukových barev Pink Floyd uskutečňují koncert v anglické Queen Elizabeth Hall s kvadrofonním zvukem. Klíčem bylo zařízení jménem Azimut Koordinátor. Staví ho technický inženýr Bernard Spade ze slavného Abbey Road studia. Během koncertu ho ovládá klávesista Richard Wright. Ve stejný den, ve stejný rok přichází na trh další zvuková nevídanost v podání velikána rockové kytary Jimiho Hendrixe. LP deska Are You Experienced se stává milníkem ve zvuku elektrické kytary. Zajímavostí je, že album vychází s jiným tracklistem pro Ameriku než pro Evropu. Na obou stranách Atlantiku ale posluchači nacházejí klasiky jako Foxy Lady, Manic Depression nebo Third Stone from the Sun.
2: Československý olympijský výbor jednomyslně rozhodl nevyslat naše sportovce na nadcházející 23. letní olympijské hry.
1: Velmi krutou ránu zasazují politici 12. května 1984 tuzemským sportovcům. Bojkot olympijských her v Los Angeles zmařil mnohé naděje českých sportovců, kteří v předešlém roce na atletickém mistrovství světa v Helsinkách prokazují vynikající výsledky, přislibující velké šance na úspěch na olympijském turnaji. Na závěr něco pozitivního. Každý máme svou maminku, i když to tak občas nevypadá, každý rocker také. Druhou květnovou neděli v roce mají svátek. Za první oslavu je považována neděle 12. května 1907. Anna Maria Jarvisová organizuje ve Washingtonu v baptistickém kostele setkání místních matek. Vzdává tím hold své matce a všem ostatním za to, co obětují pro rodinu a své děti. Po úspěchu akce se věnuje rozšíření této myšlenky, až je v roce 1914 Den matek prohlášen americkým kongresem za národní svátek. Ze Skyroku děkujeme všema maminkám. Zase zítra hledáme poklady v dějinách. Nenechte si ujít.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.

these boots may take me